la sole polu polna tole pole halawa ga gunak polna tole polu polna polu pole halawa ga gun